0: wow, kručím tu fat cock,
1: say no,
0: vulka, ty linie negato, tebe v golvu list,
1: hey, deep star fanzies,
0: na ně riad, da bejst, no raz byl, da bejst,